Hrady.cz, pak jsme to takový zahrnuli do toho Hrady.cz, nicméně tenhle ten pán si toho už asi 8 let nestačil všimnout, takže pokaždý mi píše, že to není, nejsou moravské hry.

0: Najednou jsme vlastně koukali, že
1: Rostli
0: to
1: jste
0: docela funguje.
1: kontinuálně.
0: Ano, ano.
1: Stalo se ti někdy, že bys tam měl hosta, před kterým bys byl jako nervózní, nebo na kterého ses tak těšila, a že bys měl to, že potkáváš se

0: Ale vážená komtesso, já opravdu...
1: Jsi to ty. Vím to. Ale vím, že to po tobě nemohu žádat.

Jsem šťastný, že Alička si našla něco, co jí baví, co dělá. Ne to, že se mnou zpívá písničku, to je takový, že když už jsem měl písničku o ní, tak jsem si řekl, ať tam jde zpívat se mnou, ale ona dělá vlastní muziku, skládá svoje věci, hraje na piano, na nějaký další nástroje.

nebo neprodají lístky a kolik se jich prodá. Tak. A jdeš si zatím a tu reklamu dělat umíš. Kde byl začátek, jak se s tomu vůbec dostal a jakým způsobem se to naučil, tak aby to fungovalo, protože ty hrady fungujou.

nechodilo tam moc lidí, nezajímalo to reklamní partnery a tak dál. A tak jsme si jako jednou řekli, že by třeba, kdyby jsme těch festivalů udělali jako víc a dali tomu nějaký jeden jako koncept po těch hradech,

0: myslím, že tohle je nejrychlejší cesta.
1: To je dobrý, ano, to je dobrý nápad. A teď malá chvilka pro komerci. Před pár dny na mě vyskočil tvůj popatch boost a hrozně se mi to líbilo, tak ti